0: Sobotar, rikati, šarenči, svat, s Janom Rehorijom, spoky vami do dňa.
1: MDR Sachsen, serbský rozhlas, Sport.
2: Prenje kopanske mustvo športoveje jednotki Kruščice pojedže dženca do Dobruše a raje tam ve okresnej vyšej líze od popodňu cioch přečivo cilke športového tovarstva Našice Dobruša. V samstem času zmeja modrobili skulova do miacu lepšinu přečivo hosčom z Gros Naundorfa. Sudnik vinovatostnie dybkové ry v kulovie budže hoskočan Matias Král. Vupetane koparske rjuce nedželu, radvorju a tež Nebelčica smeža so přivisnice stajnje na dvere veselič. Novo utvorjene rajne zjednočenstvo Nebelčice Ralbice Pančice startuje do zromadnje premiernje sezony. Vone nastupi napojenej doma Nebelčicach přečivo rajnemu zjednočenstvu Beva Kunostorf. Potem raje popodňu cioch prinje koparske mustvo športoveje jednotky Nebelčice přečivo hosčom z Minakova. Vobaj cilkaj staj tydženja z nerozsudnym 2-2 do sezony startovavoj. Radvorju raje tamniša rezerva nedželu jenej přečivo druhému mustvu z horou a vo cioch prinje mustvo přečivo cilkej zelenobivých sepice. Druhé koparske mustvo športoveje jednotky Kruščice nastupi nedželu cioch ve Vúžnici a prinje koparske mustvo športového tovarstva Marijinej hviezdy v samstnym času doma přečivo FC Vúžice. To je rajne zjednočenstvo, kotrež raje v nadrožnej Rabovce. Domiacu lepšinu zmeja nedželu popodňu cioch Ralbičance Sokolio, dodelan přijedu kopario z Bukec.
0: A potom poladame vezotiš na motocross. Viktor Belkot ze Soska, Franz Bilk ze Šunova, Julian Berencmajer ze Spančic Kukova, Matias Kupka tež ze Biskic, abo Zdenek Král ze Javore, to sú 5 mieno serbských motocross jezdžer, joký startuje dženca v Bukecach na 6. Bukečanským motocrossu na Šťarnišču. Ubydžovanie převedže sa tež na Polupola Rodec, Nimsce Rodovic a prinje bihy za počnú so do podňa 10 do na po 1. Vône vúbeďovanie bude po podňu cioch.

Štyri minčiny do napu sedmechie. Ja so tam zcyła nervu spinkuju, gdyż prajo, ach, mi tež drude heja boli. A potom so niekotru škúli tež praša, seda ty dosť špíva dženca zcyła. No a ja, to je přeco tajka viec s tým pičom, zo dosť vody piješ. Menujce treba vodu tež naše moze, a to je vážne, zo pijeme. 5-7% vody stúte je naše moze vopsteja, a když jenož 1% abo kýba 2% menej vody ve mozach máme, potom dostaneme vovu bolenie, abo so nám verčí, abo sme mučni. Potajkým je to jara vážne, zo dosť špijeme, když koncentrácia potom popúšči pravidlone pič, a když potom svišíme z najmenša 2 abo 3 litre, potom milí so na to mieč.

0: Na půl sedmiše.
1: Srbský rozhlas. Pověstče. Ve studiu Blanka Funcina.
2: Dobranje. Ve Radvorské staré církvi se srečce je se včera na vůčarja staviznária a dirigenta Achima Brankačka spomínalo, když je se včera před 100 letami Mirkoje narodil. Za svoje dživo za Serbu, vo sebe pak za služby za komia, bu jeho měno na čestnu táflu přiuzate kotraž vysa staré církvice. Na něj je netko jenacitce měno vůznamných ľudí za švrch let stotku do kamenia zadepane, když jsou se v Radvorské vosadže narodili, abo skutkovali. Komia je svjatočnosť v obrubi u svedženskú nárieč, mieše Januk, kýž by začas Achima Brankačka 15 letu předseda kora. Doarstvo přečeljo Smolerec knírnje je so čera nesvačidle ze serbskými staviznami se zabierao. Na letnem vuleče doarstva predstavištaj Trudla Malinko a Andri Wirt 23 přitomnym miestrujim porebnišťo, Cirky, Znedeši Faru a Rud. Přitom v obladachu si serbskorečne pomniky a zonichovo serbskich v osobinach, kotrež so niedevevs narodžichu abo tam skutkuachu. Miestu tými bie fara Juri Men, kýž bie v 18. letstotku s rečarským kirlušom jednu z prinich vumjerskich literárnych tvorbu serbskej reči napisao. Šula Kamila Klimanec Budešina je dostala stipendii Sakského ministerstva za kultus za šulský vopyt v Česky. Doromady pečat sice či stipendiu je so rozdělivo za vopyt v Česky jenož jeničky. Šulaka Serbského gymnázia je od 3. septembra hač do 3. oktobra v Praze a přebyla tam pola hostné svojby. Za to je so nalečo při požadanských rozmůvach přečivo druhým šulariam přesadživa. Od čtvrtka přebyla v Nibelčicach francouzská delegácia agrárno-ekologického towarstva z gmeny blízko Kan. Oni jsou hosťo nibelčanské založby za nučko kmanosť. Ve zvisku z fachovej vúmenu vo produkcii biorataru a strukturách sa struje zeživenie opytachu čera biobúru Marka Smúvu, Ronia Rebeša a Ignáca Veselu. Dženca popodňu zetkávaja sa niedže 60 podpíračelemi z družstva Permagold za vedenie po miločanskej skale, za přednožky a dživarničky. V Rozborku je Svobodný stát Sakska další džel policajské vysoké šule dotvaril. Kaž finančné ministerstvo z džely sú čera tři nové přebyvaniště přepodali. Dohromady mají tam netko místno za 500 studovacích. Dotal by džel z nich decentrálně ve městě zaměstněné. Jako přechodné dostane Vysoká šula sakské policie ještě moderné tréninkové centrum. Dohromady investuje Svobodný stát v Rozborku aktuálně něče 500 milionů euro. Ve Vůjky Dubravě má nová městnost za věrovania nastač. Svobodné věrovania chce, že přichodže tamnější vodarní poskyčič. Gmina Radvor, Vůjka Dubrava a Malešece jsou na zážvém posedženiu v obsamkli ideu stavnictva podpírač. Kaž prajvěsnenost a hardy glauš, vůživa so ležonost dotaljenoš za kuždoletné remeselnické výky. Z nové věrovanské městnosti mají tež sanitárne trakty nastač. Vodarnia bude 1620 natvarena a je 24 metrov vysoká. A to bychu naše pojistče, kotrež namakače tež na našich stronach internetče a na naši, abo ve naši app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Dženca převahuja mročele na nebju. Vone môže sa všetko zase podešťovať, abo švíle sú možné samotiež jednotlivé nevedra. Maximálna temperatúra takhle okolo 21 stopňov. Júdce potom aj trochu jace svunca a tiež temperatúra takhle okolo 21 stopňov.
3: A 4 Drežďane nás mia kamienicami s Drežďanami novým místom a Drežďanami zapadom. Tam je so nezbožostavo, tam je droha zaračená.
1: Serbski Rozwóz.
3: Po takim autodroha. Pecz mięczinu po napu. Sedmich.

0: Zadkula.
1: Zadkula.
2: Hevak.
3: Vulki džiu to běše, když říká, že zase nová serbská app vůvíje. Kostarians vona říká. Vůvíta za to, že můžeš kajš na Instagramě v obrazy postovač a se tež od přečelu obladač. Tola kak vůpada aktuálně okolo serbských appů. Užívají se z toho jíště a jsou snadno hižo nové plánované? Što naša modina myslí, kotra serbská app dobí sobě příchodě vůvíč? Všitko to zoniče podželu večo pola nás.
0: Zadkula.
2: Zadkula.
1: Need savage.
2: Pontelovecho.

osmičinu dosedeme, hľada jo ešte raz na zetkanie evangelských servo, srbsko evangelské tovarstvo a mači je cvojbečenca ešte vážne pokývam všetkým. Šušce prostče so jenoš na ekumeniske nutonosti v obdelič s dekanom Vitom Ščapanom a srbským superintendentom Kristofom Rumelom, to môže so tak tež činč. Netrebače na kúždu pat so na pučovaniu v obdelič přijedše tež radľubie jenoš na nutonost a potom na viesadu a zromadnú svačinu. A štušce ište nešto přinosovač, když so tam bifej kieči natvari. Môže tiež rade nešto ze svojské kuchnie sobu přinesť a přihotovač. Potekým nutonost bude na večer pečech.

zomili dosť špič, potom sme dženca ráno hižo biesadovali tak, zo či heja neboli úsady, to na tým zaleží, so vopravde přemalo pijeme. No a niko to škúli praj, ach, přeco jenož tú čistú vodu, to nie je seba treba. Voda hodí so celé normálne tiež posvočiť, hač nakraje, če tam kolieska citróny núc, abo natýka, če tam šelaké aj koreniny k tomu samo kurka hodí so nakrač, abo tiež čvak melóne. No a ja tak tiež voda dere svočiť. To perfektného liča.

0: Prince Kola, cvi zbožone v hajku tam, no je to neko trošku lihajk, ma veste staví znički kovač, sano so tiž na vaše dopomniče. 5 minčinu do na pol 8 minče.
1: Policija z G.
2: Budeske strutni studnije 27-letni šofer Opela štvort k popodnju 12-letno Hulčica Pševidžav, kjež cíše překoca pišku přeprečič. Auto zjedže do 12-letno, kjež se lohko zrani, 27-letni pak je prostče daleju bez toho, zo by zastav a Hulci pomal. V občerne sledženske napravu je vedžichu zastavniku potom k zavinovari nezboža, zastavnice z časahu muže jezbnu dovolnosť a zavies čeho auto. Rentner doby sa netko nedovoleného odsalenia z miestna nezbožadla zamovič. K zražce mes v osobovom autom a kolesom je štvort k večer Malešecach dojšlo, 16-letne jedeše ze svojim bajkom z ležovnosti na Linjansku drohu a Pševidža pšitem pošim zdaču Kedija 22-letnáho. Mode kolesova počerpia lohke zranenia. Na oče a kolesu nastavecna škoda nieže 12 000 €. Polícia je štvort k nimale 5 hodin do spiešnosť šmieriva a to na S4-10 vysokosť či nebylčíce, tam, kde smieš maximálne 7-10 km hajič. Vod nešto viac a čisto auto by štorci přespiešne popuču a nespiešnejší by fort svoje rúske značku ze sviacat 100 km. Šoféra vočakuje netko 100 000 € pokute a dybk ve Flensburgu. Štvort k popodňu je so 5-7-letný muž z Kulova pola policie přizivil, kýž jej zdžili, zo je nechto na jeho kočku cilil, pozdaču z povetruje cilbu. Dovezechu kočku k skutnemu lekari, kýž môžeše kočku od bolosti, tyž skončne vúmožič, škodovane zapoda vozivine přečivo neznatým, dla přenženia přečivo zákonnivo škýče zvieriatov.

0: Napu Vosemeche.
1: Srpski rozvoz. Povješće. V studiu Blanka Funcina.
2: Radvorský starý cirkvic z Ríčce je so čera na vúčaria staviznária a dirigenta Achima Brankačka spomínalo, kýž je so čera před stoletami Mirkoje narodžil. Za svoje dživo za Serbu, v osebe pak za zaslužby za Kormia, bú jeho meno na čestnú táflu pšiu za tekotra švisa starý cirkvice. Na nie je netko 31 menu vúznamných ľudí zašvých let stotku dokamenia zadepane, kýž sú so radvorské vosadže narodžili abo tu skutkovali. Komia je sviatočnosť v obrubiu. Svedženskú nárieč mieši ja nuk, kýž by je začas Achima Brankačka 15 let tu obšetseda kora. Tvorstvo Přečeljo Smolerec knihanje je so včera nesvačitle ze srpskimi staviznami se zabiralo. Na letnem vuleče tvorstva predstajištaj Trudla Malinko a Handri Wirt, 20 přitomnym mestrujim porebniščo cirky z Nedeši Faru a Rot. Přitom v obladachu se srpskorečne pomniki a zonišu vo srpskich vosobinach, kotre so niede veuse narodžišu abo tam skutkovachu. Mies tute mi bie fara Juri Mien, kiš bie ve vosom na tem let stotku se s rečerským kirlušom jednu z prinnich vumjuskich literárnych tvorbu serbske reči napisao. Šulaka Mila Klimanec Budešina je dostala stipendii Sakskog ministerstva za kultus za šulski vopet česky. Dohromady 5-30 stipendiju je se rozdzielilo za vopet ve česky jenož jenički. Šulaka Sapsko gymnázia je od 3. septembra do 3. oktobra Praze a přebyla tam pola hostné svojby. Za to je so v náliču při požadanských rozmovach přečivo druhým šulariam přesadživa. Od štvortka přebyla v Nybylčicach francouzská delegácia agrárno-ekologického tvorstva z gmeny blízko Cannes. Oni sú hosťo nebelčanské založby za nučko kmanosť. Zvisku z fachovej vúmenu vo produkcii, biorateriu a struktúrach za struhe zaživenie vo pytachu čera bioboru Marka Smuhu, Ronia Rebiša a Ignáca Veselu. Dženca popodňu zetkávaja sa z niedže 60 podpíreč podpiračelemi z družstva Permagold za vedženje po miločanskej skale, přednošk a dživarnički. Večer bude zjavný koncert, jako švarca banda, na ležunosti založby Nebelčicach. V Rosborgu je svobodný stát Sakska další džil policajské vysoké šule dotvaril. Kajž finančné ministerstvo z džilí sučera cínové přebyvaniště přepodali. Dohromady mají tam netko místno za 500 studovacích. Jako přichodné dostane vysoká šula sakské policie ještě moderné tréninkové centrum. Dohromady investuje svobodný stát v Rosborgu aktuálně něče 500 milionů euro. Ve Vulkej Dubravje má nová miestnosť za vierovania nastač. Svobodné vierovania chcedža přichodže tamnejšie vodanie poskyčiť. Kmene Radvo Vulka Dubrava Malé Šece sú na zajšvom posedženiu v obsamkli ideju stavníctva podpirač. Kaž praj viesanosť a hardy glauš vúživa so ležunosť dotal jenož za každoletné remyselníske viki. Z novej vierovanskej miestnosťu maja tež sanitárne trakte nastač. Vodarnia bú 1920 natvarená a je 24 metrů vysoká. A to bych o naše povestče, kotrež namakače tež na našich stronách internetče a v našej app MDA Serbia.
1: Vedro.
2: Aj dženca drým ročele převahuja a môže sa tež přeco zase podešťovať popodňu, môže sa potom snáč tež raz svončko pokazať maximálne 21 stopňu dženca, júce trochu přečelnišo, ale rovne tak kvôdno, tež tak chceš.
0: Na drohach w serbskiej Wużicy są niczo niestawa kiećbu proszu. We Drezdzianach na A4 tam jest są niezbożo stało. Tam zdziela je autodroha na smier Kamienica a Lipsk zaraczena.
1: Serbski rozwóz.
0: Cztery mięciny po napo, 8 je.

0: So, pomelone a fišlkové caute. No, to je kamenská bošť. Môžete so na to hište dopomniť za čas NDR? No, hej. 7 minčinov po napov 8 mesie a čera je so kamenská bošť letuša skončne zaso zahajíva na vodnom toho štú s dujerským orkestrom ze Skamenca a českého Kolína tiež všetko vulka a dobrá nalada a s tým je vulky vuling ve Lessingovom mieste. Felix Cisch je v Kamiencu tiež pobyl a so z mody šulaku rozmovial, za kotrúž je bošť, bo viele viace hačenoš autoskúter, hubarské kovo a cokorová vata.
1: Tak klinčeše to včera večer Kamiencu a stajke atmosféru väčšina z nás zavieste tiež bošť zviazuje. Za svedženiom, kýž je šako tiež imateriálne kultúrne herbstvo UNESCO, pak cítuj što viacačto. Dana Kacerec ze Smerdžacie je každé leto rade podľa a to nudom ve viacorých funkciách, ižo 8 leto za sobou obdželi so jako aktívna čevozvučovalka na programie.
2: Also muss man nicht jen da zwei Monate Predator schiertujeme, trainujeme jara kutne sato. Da in die Bande ne huscht den wirklich change so jen tu ne Routine nur so sondern so mit da der da kriegen wir eine Teste und das da viele Leute die ich bin hatte belada ja.
1: Ústup čevozvučovalku je v útoru večer po takým jeden zviažku. 15-letná Smerdžičanka je s dobom tiež šulorka na Lessingovom gymnáziu a s tým vizo na tradicionálne maj čaho maj šulerio podľa. Přitom so ze sobu šuleriemi ve viestej mirie celé leto na to přijotuje, šako raja znamky vážnu rolu.
2: Najprv da prajene přes celé leto vojuja šulero, kojiže radoni vodtun vo vince, abo vodtun tak menované klasenfane, tun najlepšie z radone nose. A te vince, bude šeš najlepšie šulero po njom. To celé šelako jo, ale za tých, kýž to môža vnešť, za tých je to jedna opravdu vulka čest, co to môža všem pokazať, čo ja som tak prajene ta najlepša, oda tu najlepší radoni, oda ja som subota najlepša. A je to jedna vulka čest, jo.
1: Viac hač 1700 šulakov a šuleriov bieve drastče, vúčenie punželu do bošče a so štvrtk večer symbolistce zaso do mesta na uročí. Po legendže leží vúkadiščo tutéje tradície 15. letstotku, jako huziča miesto Kamienc Vorožachu, obydlario nevedžachu si rade a posvachu zadvielovaní šitke dječi bieve drastče z mesta, vojakam napřečo, načoješ so huziča smilichu.
2: Tun Chacha das Major Radonu die super schön Bürosatone hatte zwar Winzer schon da war Prajerne sitter Obladat da sind wir wirklich so Praje wirklich Highlight ja
1: Svečenský čahaj a vústup čevozvučovalku za Danu Kacerec budú príhodne dny tiež trošku napínace. Na zromadný čas ze svojbu a přečelemi pak so tiež jara veseli vo sebie na vulky voňostroj sriedu večer.
0: Počarovšieho sviča v Kamincu, po takým zaso znatú bošť, až do štvrtka ste Jane Šelekoríše dybky tam na programe Kultúra, šport, čelaké aktivity. Tam je na kojíže pát za kojíždoho nešto podľa ja so nádžijam za vás tiež Felix Cisch, bieše popuču je zezbíral tak pravú atmosféru. No a ja na čo da so vy takhle dopomníče, chcete nám to napísať, što rád ľubi môžete přes náš čet, što da je so vám na kamínskej bošti takhle kulivo, 10 špona po 8. Dobré ráno, přijem moje z budovského studia Blanka Funcina a Diana Fručec-Kremichová.

Du chcete zelaž niečmonka na zahode, to vostajče nekli hiš raz tydžin stýjo, šako je to lepie, když při jara suchých temperaturách hišče netko posledne zela da smia babili, čo žniječa, když smím vám hišče pokiu dač, kak to najlepie zjazače. Nezače prošče nekajký štryčk, ale zmiče si za to kumik, če hodla, když mače kvičel sčípane a zviatčiče deleka potom kumik dokoła wokoło, so tun potom sobu tam přidruži tak pravie a kruče džiažitiš, když potom zela sknia. Když je to jenom šmavý štryčk, to potom popušči a môže so stač, zo vám so kvičel rozpušči a zela potom prostě na zemiu padnú. No aj a sú potom prušné a mazané a nemôžeče jace jako čaj vúživač. Potajkým si naštípač kvičel a krute kumik voko. 5 minčinu do 8 minčinu.

Hostčičel, přichodného svitového zetkania młodziny budzie kletu južnokorejska stolica Seoul. Berlínske arcibiskupstvo, kajždež Zolaska, Erfurtska a Drježdžansko-Mišnjanska dieceza poskyčuja zhromadnje ze spučovanským bírubom biblische Reisen, a to ze Stuttgarta zajmovanym młodostnym a młodym dorosčenym tajku jezbu. Mieli pak mies 18 do 5-30 či let byč. A zetkanie budže od 28. júlia do 9. augusta. Dvaja po tisaca nekak tuta jezba pvači, nečivajce toho. Jeli chceče so tam vobdžilič, možeče so nezjavjace, přizevič, nezavjazovace přizevič. A to až o pundžele 11. augusta runje pod tutem bírovom vozidvunistva biblische Reisen. Poladajče tež rady hišče raz pola kolego katolského posova tam namakače tež pravý link za to, so môžete so direktne tam přisevič. Potajkým za kletuše svetové zetkanie močine.

0: bezpečný činout, ona počuječe se. A krótko povieste ma Blanka Funcina.
1: Radvorskej starej cirkvice srečce je sa čarana vúčaria, staviznária a dirigenta Achima Brankačka spomínalo, keď je sa čara pred 100 letami Mirkovi narodil. Za svoje dživo, za Serbo, vo sebe pak za služby, za komia, bú jeho meno na čestnú táflu pšiu za tekotraž vysa starej cirkvice. Tovarstvo Přečejo Smolerec knihanie je so čera ve nesvačile se serbskými staviznami se zabiralo. Na letnem vuleče tovarstva predstajištaj Trudla Malinkova a Andrej Wirt, 23 přitomným mestrujím porebnišťo cirke a nedešu faru a rod. Přitom v obladachu se serbskorečne pomniky a zonich o serbskych vosobinách, kotre so nede veuse narodžichu abo tam skutkovachu. Šulaka Mila Klimanec z Budešina je dostala stipendi Sakskog ministerstva za kultus za šulski vopyt ve Česke. Šulaka Sapsko gymnázia bude mesac práze a přebyla tam pala hustne svojby. Zato je so nalečo při požadanskich rozmovach přečivo druhým šulariam přesadživa. Od štvortka přebyla v Nibelčicach francouzska delegácia agrárneho ekologického tovarstva z gmeny blízko Cannes. Oni sú hostčo nebelčanskej založby za nučko kmanosť. V zvisku s fachovým vúmenom vo produkcii bioratariu a struktúrach za stroje zaživenie v opytachu čera biobúru Marka Smovu, Ronia Rebiša a Ignáca Veselu. Dženca popodňu zetkaja sa z niečo 60 podpíračelemi z družstva Permagold za vedenie po miločanskej skale přednošk a dživaničky. V Rusborku je Svobodný stát Sakska další džel policajské vysoké šule dotvaril. Dohromady maja tam netko miestno za 500 studovacích. Jako přichodný dostane Vysoká šula Sakské policie hišče moderné tréninkové centrum. Dohromady investuje Svobodný stát Rusborku aktuálne niečo 500 milionů euro. Serbský rozvoz.

0: Luba Hanna, dobre ranje. Nitko se ižo cečim letniku. Wow! A tež učbna šula, kopenca, rejovanje, šo so zasa započne.
1: Hej, hej, teden je polno. A ja sem minu, kaj šak nešto. Dobre ranje.
0: Praju nu, ty tola tež kopencu raješ. Je to tak, co přinžeš automatisce s novým letnikom tež do nové klasy pola kopence?
1: Podľa mňa to tak je, ja som bola v F2 a rajú netko v F1.
0: Aha, to je zaujímavé. Nic je než tréning, ale tiež rý so potom příchodných týdženiach započnú. Kopário môžinu D, miachu hižo priny tu nio. O tým vám potom nedom rozpraviamoj. Najprede súchajte, što je so na kopaniščach sveta hižo, šo zaujímavého stavo.
1: Je pokal na makau.
0: Lieče 1966 tobie, po takým před 60 letami, když je paduch pokal světových mistrovstvů z muzea Londone pokradnul. Překlepaný psyk s menom Pickles je při ukočovaniu zvoty pokal na makau, dokýž je jen paduch celé jednore do kjoka čísnul.
1: Rá, půna červených kartu.
0: To je so 2011 argentinske stavo před 15 letami. Tam je sudnik, šo dohromady 36 červených kartov jeničky revudžilju. Na koncu je samo tým vonka na vauce a trenariam červenú kartu pokazal.
1: Kopario a kilometr.
0: Vytola vysše, zo kopario rie na stejnosti tam a sem biehaja a ženia na blaku nestia. Pola profiovoch kopario bieha rajo cvi rie nekak 10 do 11 kilometru. To je nekak tak daloko, kajš od Budyšina do Malešec.
1: My všako rajmo na menším polu a my so 9-10 je naš posta menšinu.
0: To je po takým domjacu nadavk za vás. To raz vusledžič a vumirič.

0: Tom Honić, Betis Motto, jako wubedżuachu so dżecin, serbskim superkape, modine de Košicach. Stier na koncu pokalsu budomezał. A če odlaan je docela tak lahko? Sudnik byč. Betina, to ty nam metko pojedaš.
1: Tule doma je!
2: Šuđe na a při športnišću so pjatk před tydženjom mjavješe. Prvni raz setkahu so kopario a kopaki modžinu D. Zo bychu vo pokal vojovali kiš nosi na pismo Serbski Supercup. A vo titul vojuja?
3: Beč mústva také Nibelčic, Pančic, Košic, Radvo, hajaj Ralbic.
2: Poveda Konstantin, kiš raje za športovu jednotku Nibelčice. Noa sezona nerika pak automatisce noa starobna skupina, rozkvadže Jakub.
4: To da ja po nas Nibelčic, Košic, Ralbic, Radvo, Šuđom, Pančic, to su neke vile tiš vostali, ale tiš jara vile od emočine hore prišli, ale napríklad po nas Nibelčanu sem ja tiš a Konstantina tak napríklad smo neke jedne letošenci rajmo a pon, že mo hore do cej modžinu. Ja sem neke 12 let.
2: Džencnejší turnier je za mústva prvný event sezóny a potom, že bôze na prvnie dybkové rý nové sezóny.
3: Ta prvná pojca sú celé normálne dybkové rý a po nej hľada hajt štúve tabeli také prvný a druhý. Tež inže po nej nej štafli prvný štvrt alebo tak jenom hajt je po nej všetko taký majsterrunde a po nej tam hľada kajký no špílplán to bodve.
2: Najdlejší púč minenej sezóny by z Nibelčíc do Ottendorfa. Dohož so Jakub a Konstantin za přichodnú rúst šoplitaj poreču s hulcom čorný drastče. Ludvík je 12 let starý a nehoní dženca mústve za bulom, ale lada za poriadkom na rajnišču.
5: Ja som posledný leto môj vúkup vanočino a som nekaj prvný leto oficiálny súdnik. A ja som tý, že nekotre rý a turníre fyzdať smiel.
2: Aká si ty k tomu přišiel? Kada jen co se súdnikom stane?
5: Naš toastvo Krušice je trebalo, alebo treba všetci ešte núzne súdniky. A môj na ňom je narečal. Jen kolega od svojho dživa je ten kurs znal. A to som ja se s mojimi přečľami roma, že de vukup vanočino zo vuk naše toastvo. Ja sa súdniky mylo a to mi tie veselo činie.
2: A ty pa prišiel si tiež ešte aktívne rajo?
5: Hej, ja rajem tiež ešte Krušicach
2: kopajem. Što je lepe?
5: Kopajem sa mi malky kus jac veselo činie rač. Tukaj ja to tiež no veľa dlhšie činie mať súdnika, ale ja budu spotať tak dôl, kaž možno súdnik vostať, kaž to môj svobodný čas dôli.
2: A je to pan Drude Češko správne tiež rozsúdiť, či to sám nejako aktívne rajone, keď ti vysú, že práve, širi, a to nikto nie je ferne, a taká inak, a že dubí sa tam tiež s takými situáciami, znoj ako modostné, ako dičo modostné rozestajeť.
5: Hej, to je Drude Jara Češko, dokáž jen šo nevidí, a Drude jen ešte tam jen komentár svoší, to jenom še zvodžo, a pon, že šišo na akciu sa koncentrovať dubí, a jen MD je už dvajvoči má, nic česač, to nie je všetc tak ľuchko.
2: Tež tu na rajnišču je svišeč, zo emócie soboraja a zo so spolnej páru o pokal vojuje. Nakromie přiladuje holca, ako trašma triko SJ Krušice zdrasčene. Jakoby 3 leta stará je Luize hižo započala do bula kopač a nie je s tým viace přestala.
6: Luize, ty se jena? Z tých holcov, kýž tu sobu kopa, si ty tá jenička v Krušicach?
4: Haj, ja bu prajva, also nieke ve demočne haj, ale ve nižších sú ište ináš holcov.
6: Kaj si ty k tomu žišva, so z kopaku stať?
4: Všetko sme anána, dokýž je ten trenor v Ralbicach, a tam sú oni pon me drude mo sobu rač vostali, a všetko sme pon tý, co dalo rač, dokýž je to mi to jara ľubivo.
6: Što sú evakšie také tvoje hobby?
4: Also, ja te vele molve, harive.
6: So te teke typiske holčace, vitski. Gato jodis, dass du mi holzami reiš, hat je ni wisti starobut, dass du te mus vermischane?
4: Ja, nur im hatsch preda, aber potse modine. So bon putza holze, potu holzu jeli. Ha bon du bi so, ja, also bon du mus so holze, ja nur holzatz mus vor.
6: Jo, jo, blízko šiní, že jene?
4: Hej, Biskupicach. Ja mám ty, ja som z Biskupicach, a ja mám také also der gibt zwei Spiele recht.
6: Ah, okay, da rückert die Drude so ein Biskopitzes noch reich. Wie eine Rieselholtsche Mussua. Alle Trennung ist bei Kroschitzach.
4: Hi, hat die Drude bei Biskopitzach. Ja, mein Samenshatz hat ich Mama Röwe Biskopitzach, Mama dreimal die Samenshatz.
2: Na, husch ich aus die Luise Stoischto Hulzami nach Rheinischu. A to, just so an Emily. Skirre Drude dich Hulzo.
4: Es ist da, wer Teiko Hulzer hat, nicht gerade der. Der Meier Strach hat nicht getrainiert. Also der Meier, also der Bandurichtano hat da mal Rude Dacke, oje, Dacke.
6: Kleiner Holzer.
4: Ja.
2: Nacken zu ihr Rossudne, gag derje muss zwar Roma Dzidjaji. Scheuedne hat Schulz, Holzer, Serbske, aber nimmske Dzidjaj, a tak Pschesadji so Turnierje demodjine nacken zu muss zwar Znibelčic. Jakub po finalni Re.
7: Dobeče. Prino Serbsko Superkapa Mojini Day. Cinče po šeropetka, a to jo SJ Nebelčice.
2: Boste dobili gratulacija na pomo, tež vulke tam te trenere so pravili oju su, da su upođete zaslužili Nebelčice su jara darali. Je to češko bonica so še kusač?
4: Hoj, to bišu top hrv, to bi su najvisoši nivo, to bi vrkiš kras.
2: Što bi tu ne češi rival?
4: Zes Poprom te vulki monster kom rajbit, da bi šu jara dobro.
2: Hač dobe čerjo, abo tola dženca nic cele pritku tabulce. Kopariu a koparki zvjazuje, zo maja veselo na travniku.
3: Ja so veselim, dokaž mein pončetze kunste džena, jara rane röd, tam nič može jenca se svojimi džičimi, also se svoje starobe mirič.
4: Kopanca je zame moj najljubši teamsport gestaue ha, egal, ob es ein Jesus ist, es oder Dobu, es einfach Spaß zu Ha, mir sagt der Jara Lubi, du kannst Jenbon, es ist, also Jenso, Jente nur Pschetschest vor Namaka, ha, da die Feinde, die Schimpon Rumadje-Reihe, hat die Schimpon, der Satschutsche, die Schimpon Rumadje-Dobuja, aber da, da echt fein.
5: Jen, Matak will er Muschnos, che, Lipsche Hotwatch, ha, da, daiki Sport, dich, da, da, will er Rossuji, Betty Rö hat das jetzt Wessel und Chini durch den Bonn, den ich der Tschechis Dokonjaka ist. Wenn mich das im Golle jemal eine dobre Mist noch, wo war ja auch, hab auch am Lada, Gavile ja in Sato Treno auch, hast du in Bonn, Stokonjau.
0: Da muss ich ja nicht schon so was. Gott, bin sehr cool. Aber Wessel ist so nicht gleich, ja? Na, Prenuro, die durch die Saison.

Bilnesh, so Dish Chihuahua, Power Serb, so Jensa, Burisa, a za ním pytaja v Nuknici. Přizevič možeče vás, dešče znameča pečo zromadnje v Mustvě. Přes Instagram serbského vodinského tovarstva pečo měli kažprajne byč. V jednom Mustvě popodňuňa po cioch so vůbidžovanie zají. Potem je aftershow party při Kopšinjanským rodišču. Serbské evangelské tovarstvo a Mačije Cvojba přeprošuje tež všetkých Serbů dženca na letné pučovanie a jara vážne je organizatorom rec, štož si nepřicpije pučovanie, ale chce so znamenča tež rade na serbské ekumenické nutonosti v obdželič se s dekánom Vitom Štapanom a superintendentom serbským Kristofom Rumelom. Nech prošu prostě tež na to přijedže, na večer pečich to je. A tam zmia tež zrom ma dne buffet natvarjene, haš tu šma doma stano tiš išče nešto dobro spriotovane, tykanc napečene, snano tiš plince bucankove, možu přinesče to sobu, a to postaji so sobu tam, na tamniši buffet, a tiš knižne blido tam zmeja, smolarec knihanje budže podla. Zajce sveča, vulki valčk sti vosreč verski a přeprosi ze slunčni rožu. 657. jubilej pri njeho naspomnjenja si dženca od popodnja cioch a večer šestčih je přednošk k vjesnim staviznam po takim sče tam vutrobnje prošeni. A na svojbne svečen je dundak runje hižo přeprosil. Jutce v Pančicach Kukově ve tak jmenované komunikacijské aréně to dželos poši po dňu dvě maj hač do večera šestřich s houkom a toukom. Michael Patrick Kelly nic dženca jenož srbským rozvosu, ale tež na pastvě

0: Polícia z G.
1: K zrašce mi s vosobovým autom a kolesom je štvortk večer v Malešecach došlo. 16-letný jedeše se svojim kohom ze zležunosti na Linjansku drohu a převidža při tem. Pošim zdač u kedy 22-letného mode kolesova počerpli lohke zranjenja na oče a kolesu nastavec na škoda nječe 12 000 €. Budeski strojotni studni je 27-letni šofer Opela štvortk popodnju 12-letno Hulčeca převidžal, kiž cyše překoca pješku přepriečič. Auto zjedže do 12-letneho, kiž se lohko zrani, 27-letni pak je prostče dali ju bez toho zoby zastav a Hulci pomal. V občerne šledženske napravy vedžechu zastojniku potom k zavinovarje nezboža, zastojnice s čazach muže jezbnu dolnosť a zavestčichu auto, rentno doby so netko nedovoljeného odsalenja z miest na nezboža dla zamujič. Polícia je štvort nimale 5 hodin do spiešnosť šmieriva a to na S4-10 vysokosti Nibelčice, tam, kde smieš maximálne 7-10 ječ. Od nešto viac sa čistú auto bie štyrci přes spiešne popuču najspiešnejší bie Ford z vojerovské značku ze sviace hač 100 km/h. Šoféra očakuje netko 100 € pokute a dybk ve Flensburgu. A štvortk popodňu je so 75-letný muž z Kulova pola polície přizivil, kýž je zdžilil, zo je nechtu na jeho kočku cilil, pozdaču z poetruj cilbu, dovezechu kočku k skotnemu lekári, kýž môžeše kočku od bolosťu umožič, škodovane zapoda vozivine prečivo neznatým, dla pšenženia prečivo zakoni vo škyče zvieriatu.

0: wiedel knedžesač. V Radvorjuta maja vo sreč si staru cirkvičku, kotre svišaše dotal kamentna tafla ze smjenami ciceči vúznamnych Serbu. Osobine napšikvat, kotre su sa veza švrchlic dotkách v Radvorski vosače narodžili, kýba tiež veni skutkovali. Napšikvat je to Michal Česla napšikvat, abo Andri Dučman, Jakuba Čišinski, Juri Vína, abo Jozef Nuvak. Jako jedine cicite mieno je so jim čera nitko tute mieno mienuce nebo Achima Brankačka přidružilo, kýž by runie čera svoje stoty narodniny svičivko. Mia je nas jatočnosť prosil, a to išto přečelo a svojbnych a viesnanu je tiež přišlo. Jan Nuk napšikvat by veľa liet ve kurie prava ruka Brankačka.
1: Ja myslím, bez Arima Brankačka Kormea nebyl přes 100 let mohl na svojské závizne zladovať. On je 47 let tom Kory dal jeho kouk a je nespocnivý, tež v komplikovaných časách, když je nemali Kory jaznil. Ne on vodku dožita čísnil, ale je celý prostě vábil a na koncu tom Kory zase znímali bezvedomia do živé nás budí. To je jeho najväčšia zásluha, aby sa tiež jeho autorita, jeho charisma. U nemu ľudí hýmať, zajímovať, zahoriť za srbskú kultúru, za srbský spiel, za kohorý spiel. Ja myslím, že tým leží jeho najväčší živenský skutk.

0: Zadkula.
1: Nešto hevak.
2: Vulki džiu to běše, když rekaš, že zase nová serbská app vůvije. Kostarians, ona reka. Vůvita za to, že můžeš kajš na Instagramě v obrazy postovač a se tež od přečelu obladač. Tola kak vůpada aktuálně okolo serbských appů. Užívaja se so svoje hiště a jsou snadno hižo nové plánované? Što naša modina myslí, kotra serbská app dobí so v příchodě vůvič? Všitko to zoniče podželu večer pola nás.
0: Zadkula.
1: Need savage.
3: Pondelovečo.

0: Tutelowe Wabe, krasne Wabe, na tak im szerym sobotniejszym raniu.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Blanka Funcyna.
2: Veradvorský starý cirkvičce sriečce je sočerana vúčaria, staviznária a dirigenta Achima Brankačka spomínavo, kýž je sočera pred 100 letami ve Mielkoje narodžil. Za svoje dživo za Serbu vo sebe pak sa za služby za komia bú jeho meno na čestnú táflu přiuzate kotraž vysa starý cirkvičce. Na nej je netko 11 imenu vúznamných ľudí zaž v let stotku do kamena zadupane, kýž sú so radvorské vosadže narodili abo tudu skutkuali. Komia je sviatočnosť v obrubiu svedženskú nárieč miešia nuk, kýž by začas Achima Brankačka 15 letu předseda kúra. Towarstwo Przeczeljo Smolerec Kniarnie jest odczera nieswaczidle ze serbskimi stawiznami se zabierało. Na letnym wulecze towarstwa przedstajstaj Trudla Malinkoa a Handry Wirt 23 przytomnym miestrujem porybniszczo córki z niedyszy Faru a Rot. Przy tym w obladachu se serbskoryczne pomniki a zonichu w serbskich wosobinach, kotrysz so niedy wełsy narodzichu abo tam skutkuachu. Mez tutymi bie farar Juri Mien, kiż bie we 18. lidstotku z rzeczerskim kirluszom jedno z prynich wumiuskich literarnych tworbu serbskie rzeczy napisał. Šulaka Mila Klimanec Budešina je dostala stipendii Sakského ministerstva za kultus a šulský vopyt ve Česky. Doromade peča cici stipendiu je so rozžilivo za vopyt Česky jenož jeničky. Šulaka Serbského gymnázia je od sreč septembra hač do sreč oktobra Praze a přebyla tam pola hustnej svojby. Za to je so naličo při požadanských rozmohach přečivo druhým šulariam přesadživa. Od čtvrtka přebyla v Nibelčicach francouzská delegácia agrárneho ekologického towarstva z gmeny blízko Cannes. Oni sú hosťo nibelčanskej založby za nučko kmanosť. V zvisku s fachovou vúmenu vo produkcii bioratariu a struktúrach sa struhe zaživenie v opetachu čera biobúru Marka Smuhu, Ronia Rebeša a Ignáca Veselu. Dženca popodňu zetkaja so znieče 60 ľudžimi, kýž podpiraja družstvo Permagold. Večer bude zjavný koncert, jako švárca banda, na ležunosti založby ve Nibelčicach. V Rozborku je Svobodný stát Sakska ďalší džel policajskej vysokej šule dotvaril. Kaž financné ministerstvo z dželi sú čera cenové přebyvanišča přepodali. Dohromady maja tam netko miestno za 500 studovacích. Jako přichodne dostane Vysoká šula Sakskej policii moderné tréningové centrum. Dohromady investuje Svobodný stát v Rozborku aktuálne niečo 50 milionů euro. Ve Velké Dubravě má nová místnost za věrovaně nastat. Svobodné věrovaně chce že přichodže tamnější vodorní poskyčit. Kmeny Radvo, Velká Dubrava a Malešice jsou na zajšvém posedženiu v obsamkli ideu stavnictva podpírač. Kaž praje věsanost a Hardy Klaus, vůživá soležonost, dotal jenož se kůž do letné remyslnické výky. Z nové věrovanské místnosti mají tež sanitárne trakty nastač. Vodárnia bú 1923 natvarená a je 24 metrů vysoká. To bychu naše pojistče, kotrež namakače tež na našich stronách internetče a v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: A dženca môže so přece zase dešťovač, kajž rúne netko tež tu ve mieste. Maximálna temperatúra 21 stopňov a celé podobné vietro značku z prečelnejšie, ale do rúňa s 21 stopňami smieme potom júce nedželu.
0: Dobrú jezbu do dženznišieho dopúdňa bez hačenia.
1: Serbský rozvoz.
0: Večmičinou po napúd, že sa češie.

0: Wasomitschino po napodjes hatschechie nesuša to tešk tradicii, dyš so zahajiv kamen zu bošč. Na je so je znajmenša jeden deščikovi džen, kajš dženca, ale so nadžijame, zo so to trochu rozpušči do přichodnych dňu. Haj čera biše vulke zahajenje tež na kamenským tohošču, ze zdujarski hudžbu, kamenci dujarjo su zahudžili. Kajš to tež po tradicii ze Česko vulkim, českým vulkým dujarským orkestrom ze Skolina. No a po takým vulký hok a tok mervenca netko ve Lessingovém mieste. Felix Cisch je v Kamincu tež pobyl a so z mody šulaku rozmovjav, za kotruž je bošč, bo viele viace hač jenojš autoskúter, hovorske kovo a cokorua vata.
1: Tak klinčeše to včera večer kamiencu a stajke atmosféru väčšina z nás zavieste tiež bošč zviazuje. Za svedženiom, kýše šako tiež imateriálne kultúrne herbstvo UNESCO, pak si tu išto viacačto. Dana Kacerec z Smerdžacie je každé leto rade podľa a to nudom ve viacoruch funkciách, ižo 8 leto za sobou obdželi so jako aktívna čevozvučovarka na programie.
2: Also muss man nicht jen da zwei Monate Predator psychiatrieme trainieren ja akut ne Sato dann die Ponte ne huschte wirklich change so jen du ne Routine nur so sondern so mit der da keine eine Test ja das da viele Leute die ich von hatte belada ja
1: Ustu pčevo zvučovarko je v utoru večer po takým jeden zvěršku. 15-letná Smerdžičanka je s dobom tež šulorka na Lessingovém gymnáziu a s tým vizo na tradicionálne maj čaho maj šulerio podľa. Přitom so ze sobu šuleriemi ve vistej mirie celé leto na to přijotuje, šako raja znamky vážnu rolu.
2: Najprve prajene přes celé leto vojuje šulero, kojiž radoni vodtun vo vince, alebo vodtun tak menované klasenfane, tu najlepší z radone nose. A te vince, to je najlepšie šulere po ňom. To celé šelako jo. Ale za tých, kýž to môža vnešť, za tých je to jedna opravdu vôľka čest. Co to môža všem pokazať, čo je jasný, tak prajene to je najlepšia, oder to najlepší radoní, bo jasný, súbo to je najlepšia, a je to jedna jara vôľka čest, jo.
1: Viac hač 1700 šulakov a šulerjov bieve drastče, vúčenie punželu do bošče a so štvrtk večer symbolistce zaso do mesta na uročí. Po legendze leží vukadišťo tuteje tradície 15. letstotku, jako huziča mesto kamienc vorožachu, obydlario nevedžachu si rade a posvachu zadvielovaní šitke dječi bieve drastče z mesta, vojakam napřečo, načojš so huziča smilichu.
2: Tun přeča z mojou radonu, když sú pan šil bylo zotvane a to co vince a šo, to opravdu rána si to obladač. To znamená, že vôklich to opravdu vôľký hľad, jo.
1: Svečenský čáhaj a vústup čevozvučovákov za Danu Kacerec budú přichodne dny tež trošku napínať sem. Na zromadný čas ze svojbu a přečelemi pak so tež jara veseli vo sebie na vulký voňostroj sriedu večer.
0: A na tom, co my tež veselíme, to potom sriedu tež vonka. Před vesku potom hľadáme na smier kamenc a so nádžijame, so my jednou druhú škričku vidíme. Od čarovšieho potekím v kamencu znatú bošč zväčša ze stojšto programom Kultúra, šport, šelakore, aktivity Felix Cisch je so rozmoviav z Danu Kacarec ze Smerdžace, je kotraž je jako čivo zvučováka a šulaka do bošče sobu zapšijata. Vymenčení ešte potom je hižo cibidlky na džesač. Byl než zahrano sitem nech vúpada tak čmáke, što vonka je.

0: pečmi činu do 10.
1: Nábožné slovo.
0: Vajenca Juri Čornak ze Snibelčic.
2: Vajenca svečme sveče Marije Kraljevne Janželu a sviatach a zdobom Kraljevne Mira. Stavizne tuto sveče započinacho sa s Marijanským leče čejat na 654. 100 let do toho vyše sa dogma vo nevoblakovanem podječu vozivivo. Ač v leta 1969 sa vundňa jenacitste meje svečeše. Přes kalendarisku reformu Bamša Pauva 4. Sú Marijanské svedže na 22. august přesene. V mnoho kirlušach a modlitvách učekáme sa Sviatej Marii ako kráľovny nebes. Taktež u krásnosti v Rožovcu, kdež rieka v poslednej stúčce, ktorý si v nebesách skonoval. Na dženstnejším svedženiu češťuje sa Mač Božia s dobom tiež ako kráľovna Mira. V našim nemiernom času mieli sa na to dopomniť, što je ona ve Fatime cium pastorským dječom vozivýva. Modliče sa a potom bude mir. Tež v Međugorje je Mač Božia vyrivem hižo na cečim dňu zjeveniovu namovjava mir, mir a jenož mir. Šako sa vojna pri ranicach nezapočina, ale hižo v našich útrobách. Kde sa svojbe abo vosadný zromadný Rožovc modla, kajže to Bohu, čak v mnohých vosadách týdžins se zvášňom, spadaja múrie hýde a nepřečelstva. Tak voha nás Mač Božia, to zromadná pačeraja vo mir, preto zvyduch ženy nespí, nech je vohanie, ščivujeme.
0: Dobrá Juri Čornak z Snibelčic v nadavku a zamovitosti, tam nižšie je vosady. Je cí menšiny do džesačich.